0: o zbojničení pred ním hovorila a spravila sa mu z najmilejšej nemilá.
1: Chlapci!